Non-stop hity na Rádiu Viva. Už tento piatok si na Rádiu Viva nalaďte Ambrose Radio Show.

0: Rádio Viva.
1: Poznáte to? Idete autom, užívate si svoju obľúbenú pesničku a zrazu šum. Tomu je koniec. Rádio